Vypočuli sme si Courtágovú Colinde Ballade. Predstavil sa tenorista Georgi Stojanov. V budapeštianskom koncerte pokračujeme opäť Bartókovou tvorbou. Zaznejú jeho dedinské scény pre ženský zbor a orchester v podaní speváckeho zboru a symfonického orchestra Maďarského rozhlasu.

Doznela koncertná ária o Virtu Mia od Juraja Beneša na texty Dante Alighieriho. Poslednou skladbou v koncerte Hudba SK z tvorby Juraja Beneša bude výber z cyklu 12 piesní pre soprán a cymbal nazvaný Haiku. Haiku je japonská miniatúrna básnická forma. Na takéto texty skomponoval Juraj Beneš cyklus 12 piesní. Dnes si z nich vypočujete výber v podaní sopranistky Nao Higano a cymbalistky Eniko Ginzeri.

Končí sa komorný koncert Hudba.sk, výber z nahrávok z tvorby Juraja Beneša. Koncert pripravili Melania Puškášová a zvukový majster Ľuboš Veselý.

0: Co je nového?
1: Právě říkali i některé údaje o manévre, v Kosínskalce otáčí.
0: 400 stop zítají.
2: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už zatiahnutá.
3: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
4: To bolo ako v románe.
5: Kvôr však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
6: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
7: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.

dveří rozchodník, poznává vzácný jeden z nich, těsná je náruč pelestík.

Toto bolo druhé dejstvo opery Siegfried Richarda Wagnera. Účinkovali Klaus Florian Vogt, Gerhard Ziegel, Michael Fole, Jochen Schmeckenbecher, Peter Rose a Viktoria Randem. Orchester bajerockých slávností dirigoval Christian Tilemann. Milí priatelia, a opäť tu máme rozhovor s Brankom Mladičom a Vladimírom Zvarom.

Julia Štál-Novosedlíková zahrala skladbu Empyrean Stanislava Pristáša. Ďalším dielom pre solový klavír bude cyklus Samuela Hvozdíka Fragments from the Blue Sky. Hrá Magdalena Bajúsová.

Dveří rozchodník poznává vzácný jeden z nich, těsná je náruč pelestím,